0: Latidos Radio FM 95.5.
1: Udělají všechno to, aby byli chtěli. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to. Udělají to.